0: můžu ti říct, že jsem se zbudil a vůbec nic se nestalo.
1: Nic. Ne, no akorát kocovina.
0: Hele, já se zeptám, hned půjdu na komoru, listopad.
1: Ježišmarja.
0: Listopad.
1: Já chodím taky, já chodím koncert. Do mrazivý komory. Kryokomora.

jsou místa, kde člověk zpomalí hned po příjezdu. Lešná, penzion ve Zlíně Štípě je přesně takovým místem. Stylové, moderně zrekonstruované ubytování v těsné blízkosti zoo

0: ty, co si člověk lidi nevybírá, jsou mu jaksi přivoleni.
1: Ano.
0: Takže ano, občas je to jako dost složitý s některými lidmi se na čemkoliv jako dohodnout.
1: Ano, ano.
0: Ale no tak prostě tak

0: Hm? Bude legrace.
1: Ale podle tohohle nás nemůže nikdo poznat.
2: Jo, myslíš?

0: vy chcete říct, že jako za moje peníze nebo peníze Coca-Coly byste jako vyhráli. Ale já jsem si vás nejel na to, abyste prodávali plechovky. A jestli jako jste neprodali aspoň o 1000 plechovek víc než předtím vaším
1: spotem,
0: tak jsou to úplně vyhodné.

Moravský hrad, že to je Slezský hrad. Já už mu teda teďka odpovídám, protože my jsme dřív používali jako dvě značky, České hrady CZ, Moravské hrady CZ, pak jsme to jakoby zahrnuli do toho Hrady CZ, nicméně ten

čímž pádem ten festival zase ještě narostl a tak se to nějak vypracovalo do té dnešní podoby. Takže jako úplně nedá se říct, že byl rok, já nevím, XY, kdy se to všechno změnilo, ale

a map, protože jsem taky natropil prostě v životě chyby a myslím si, že ten status toho odpuštění a učit se odpouštět sobě a druhým je strašně jako důležitý. A já mám jako jedinou motivaci a cíl svého života,